Len v Bohu sa moja duša upokojí. Od Neho je moja nádej. Len On je moja skala, moja spása, môj hrad. Nebudem otrasený. V Bohu je moja spása a moja česť. Skalou mojej sily a mojim útočiskom je Boh. Ľudia, dúfajte v Neho v každom čase, vylievajte si pred ním srdce. Boh je naším útočiskom.

kým se zjeví paže Hospodinova. Vyrostl před ním jako proutek, jako oddenek z vyprahlé země. Neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtěli. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl.

byly to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal. Ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami

Děkujeme Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista a stále se za vás modlíme. Neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem svatým. Kvůli naději, která je pro vás uložena v nebesích. O té jste již dříve slyšeli ve slově pravdy, v evangeliu, které přišlo k vám tak jako i na celý svět a nese ovoce, jako je tomu i u vás od toho dne, kdy jste je uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě. Oblečte se tedy jako Boží vyvolení, svatí a milovaní soucitným milosrdenstvím, laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí. Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, má-li někdo proti někomu stížnost. Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy. Nad to všechno se však oblečte láskou, která je svazkem dokonalosti ve vašich srdcích, ať vládne Boží pokoj, k němuž jste také byli povoláni v jednom těle, a buďte vděční. Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo ve vší moudrosti. Vyučujte a napomínejte jedni druhé žalmy, chvalospěvy a duchovními písněmi. Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo ve vší moudrosti. Vyučujte a napomínejte jedni druhé žalmy, chvalospěvy a duchovními písněmi. S vděčností.

Ty si Boží, Boží syn. Ty si vymazal dlhy našich vín. Ty si zlomil naše okovy. Ty si trpel, ty si zomrel.

Bůh tě chce vysvobodit. Zůstanete-li v mém slovu, pravda vás učiní svobodnými. Jan 8, 31-32. Potýkáš se s nějakým zlozvykem? Ježíš tě chce vysvobodit. Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Jan 8, 31-32. Ptáš se, co je to za pravdu, která tě má osvobodit? Ježíš odpovídá čtyřmi slovy. Zůstanete-li v mém slovu. Jan 8, 31. Vítězství dosáhneš ve své mysli a stejně tak ho svou myslí udržíš. Jedna dáma žertem řekla, zbavit se kouření je snadné, už jsem to udělala tisíckrát. Ale vážně, jak můžeš přestat se starými zlozvyky? Tím, že z nich budeš činit pokání, vzdáš se jich a nahradíš staré myšlenky, které tě sváděly, myšlenkami novými. Odkud se tyto nové myšlenky vezmou? Ježíš na to odpovídá. Zůstanete-li v mém slovu. Znamená to, že se budeš vyhýbat místům, která špatné myšlenky umocňují, a držet se dál od lidí, kteří tě ve špatných myšlenkách utvrzují. Může to znamenat změnit televizní program, který sleduješ. Všimni si, že než podlehneš nutkání ke špatnému návyku, budou tě nejprve napadat myšlenky, které k němu povedou. Bible říká, a nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli. Římanům 12:2. V počátečních fázích vymaňování se z jakékoliv závislosti je důležité, aby denně sytil svou mysl písmem, modlil se a byl ochotný požádat nějakého důvěrného přítele o podporu. Viz Kazatel 4:9-10. Selžeš občas na své cestě za vítězstvím? Ano. Ale vítězství začíná, když se rozhodneš být svobodný a uvěříš, že tě Bůh chce vysvobodit.

den, jsem moc ráda, že tady dneska můžu stát a chtěla bych sem vám teda říct můj příběh, to, jak Bůh zachránil můj život. Asi by jsem, teda jmenuji se Lada, je mi 32 let a vlastně před 2,5 rokem jsem dokončila program v Teen Challenge. Tak já pocházím z Mostu a narodila jsem se vlastně do takové rodiny, kde můj tatínek vlastně byl taky závislý na drogách a živil se trestnou činností, takže vlastně mě, když byly 3 měsíce, tak tátu zavřeli na 5 let, tak já jsem zůstala sama s mamkou a pro moji mamku to bylo takový těžký, protože to prostě najednou zjistila, že si vzala někoho, kdo vlastně žije tak, jak žije a měla s ním dítě, takže a pracovala na směny na dráze, takže jsem často byla i sama doma nebo u babičky, ale nemám nějaký jako hrozný vzpomínky na to dětství, ale vlastně, když se táto vrátil z vězení, tak on, vlastně už jsme spolu nikdy nenašli ten vztah, jo, on prostě mě neměl rád a říkal mi to a dával mi to vlastně tak najevo, začal mlátit vlastně mě i mámu a já jsem, když jsem vlastně začala chodit do školy na tu základní školu, tak jsem kolikrát prostě táta přišel ve 3 ráno domů a rozbil celý byt a zbil mámu a já jsem musela jít ráno do školy a teď jsem nebyla připravená do té školy, takže jsem měla strach, co se bude dít. Pak jsem zase měla strach, co se bude dít, až přijdu domů, protože jsem nebyla připravená. Takže jsem měla prostě špatné známky a různý poznámky. A vlastně ten můj život toho dítěte, já jsem prostě nechtěla žít, jo. Já jsem si říkala, co je ten důvod, proč žiju. Viděla jsem ty děti okolo sebe, jak měly třeba šťastné rodiny, jak jezdili na víkendy s rodičema na chalupy. A já jsem to neměla, nechápala jsem, proč to tak je. Když mi bylo asi 11 let, tak ve škole, protože si ty učitelky všimly, že mám problémy, tak mě začaly posílat na různý psychologický, psychiatrický vyšetření a ve mně začala růst taková vzpoura. Já jsem prostě, jsem si říkala, to přece není, takhle mi nemůžete pomoct tím, že mě zavřeli do nějaký ordinace prostě s nějakým doktorem, kterýho jsem vůbec neznala. A když mi bylo asi 12 let a já jsem začala jen tak nějak přemýšlet, začala jsem mít takový ten svůj rozum, tak vlastně jsem se chytla takový party a vlastně jsem si ve 12 letech poprvé vzala drogy a potom už jsem ty drogy prostě začala brát, ani jsem nad tím, já bych řekla, že jsem neměla takový ten put sebezáchovy, jo, že jsem měla takový sebedestruktivní sklony a vlastně jsem začala sem číchat toulen a když jsem byla v 9. třídě, tak jsem dostala toxickou psychózu a musela jsem vlastně tu 9. třídu dokončit na psychiatrii. Ale měla jsem takovou naději, že se zapojím do toho normálního života. Prostě jsem tam byla půl roku a nějak mi to pomohlo. A měla jsem takový sny, že nastoupím na střední školu, že půjdu na učňák, tak jsem si to idealizovala, jo? Že to všecko bude dobrý. Jenže vlastně jsem se vrátila do prostředí, kdy moje mamka měla problémy s alkoholem a jsem neměla takovýto zázemí vlastně a o prázdninách jsem poprvé zkusila heroin a už prostě jsem pak zkusila nastoupit na učňák, ale už se mi nepodařilo se zapojit do té normální společnosti. Začala jsem prostě dělat takové věci, jakože jsem začala krást a podvádět a začala jsem prostě cestovat různě po léčebnách, diagnostických ústavech. Takhle jsem vlastně žila, že už jsem byla úplně na okraji společnosti a spíš jsem se pohybovala v noci venku a když to bylo takhle přes den, tak mě všude vyháněli a už mě nechtěli vzít ani nikde na psychiatrii, protože jsem tam byla vždycky několikrát. A já jsem opravdu tak viděla, že už není nikdo, kdo by mi mohl pomoct. A jak vidíte i ty lidi, jak tam stojí vlastně, tak já nevím, jestli tam hlásili v tom rozhlase, že určitě možná něco říkali, ale nikdo vlastně si mě nevšimnul, až někdo na poslední chvíli. A potom tam vlastně takhle přijel ten vlak. A já jsem to úplně zázrakem přežila, vlastně se mi vůbec nic nestalo. A vlastně tohle video bylo natočený rok předtím, než jsem nastoupila do programu Teen Challenge. Já jsem vlastně
když mě takhle vytáhli, tak já jsem neměla kam jít, jo, já jsem si to ani neuvědomovala vlastně, co se stalo, ale když jsem byla v téhle beznaději, tak jsem potkávala křesťany, který vlastně mi říkali o Teen Challenge a říkali mi o Bohu, o tom, že mám naději a já, protože už jsem neměla ke komu se obrátit, tak jsem jim začala důvěřovat. Já jsem si říkala, ty jediný lidi tady jsou, protože všichni ostatní mě opustili a začala jsem vážně uvažovat o středisku Teen Challenge a vlastně oni, jak se za mě začali modlit a začali mi číst Boží slovo, tak já jsem najednou, mi to tak začalo do sebe zapadat a já jsem si uvědomovala, že jakože to je pro mě životně důležitý zjistit, jestli mi Bůh může pomoct. A když jsem se jednou dostala, byl takovej den, kdy mě zase sebrali policajti na ulici, odvezli mě do nemocnice, z té nemocnice mě vyhodili, protože prostě mě znali tam. Tak já jsem tak stála před tou nemocnicí a opravdu jsem se začala modlit, začala jsem volat k Bohu a říkala jsem, jestli můžeš něco udělat, tak to musíš udělat teď, protože já, jestli si znova vemu drogy, já už se nevrátím zpátky. A najednou jsem prostě si vzpomněla, že ten den je ta pojízdná kavárna Teen Challenge v Mostě a tak Bůh mi opravdu dal nadpřirozenou sílu projít tím městem, protože jsem měla různý myšlenky, že budu mít absťáky, že můžu ještě tam sít pro drogy. A přišla jsem tam a když jsem tam vkročila, tak jsem věděla, že jsem udělala to nejlepší rozhodnutí. Jo, měla jsem všechny různý pocity, ale věděla jsem, že to je dobře. A tak mě vlastně přijali, i když jsem neměla doklady vůbec nic. Odvezli mě do toho střediska a když vlastně se otevřelo to středisko, otevřela ta pracovnice, tak já jsem si říkala, to je jenom snad anděl. Jo, jsem najednou viděla úplně to přijetí a tu lásku od těch lidí a to bylo silnější než cokoliv předtím, co jsem kdy poznala. Jo, že to nebylo takový, jako když mě přivezli někde do nemocnice a tam mi prohledali věci a jenom mě položili do postele, já jsem viděla to vroucí srdce těch lidí A tak jsem začala uvažovat o té změně, když to bylo těžké, já jsem měla abstinenční příznaky, protože jsem brala ty opiaty, tak jsem utíkala tam do vesnice, jo, a oni se mnou tam mluvili a pak mě museli odvízt do Bohnic na detox, kde jsem byla asi měsíc, ale už v těch Bohnicích začal můj vztah s Bohem, já jsem prostě slyšela v těch poštovicích evangelium, slyšela jsem o Ježíši, že prostě odpouštěl hříchy a že lidi, kteří k němu přišli, že se změnil jejich život. A tak jsem tomu chtěla začít věřit a začala jsem ho prosit, aby mi dal sílu vždycky tím dnem projít, protože jsem měla bolesti, nemohla jsem spát. A s tím challenge za mnou vlastně jezdili a já jsem se rozhodla, že nastoupím do toho střediska. Už tam se stala ta změna. Moje mamka, když za mnou přijela na návštěvu, tak říká, to nejsi ty, to je někdo jiný. A vlastně tak, že jsem nastoupila a začala jsem pracovat na tom svým charakteru. Já jsem vůbec neuměla pracovat, vůbec jako nějaká poslušnost vedoucím, to jsem nechápala, co je. Ale začala jsem se to učit a vlastně jsem dokončila ten program, začala jsem studovat, vlastně teďka druhým rokem studuju zdravotní školu. Taky mám dceru, která se mi narodila vlastně, když mi bylo 24 let a pak jsem ji opustila kvůli závislosti a tak teďka navazuju s ní ten vztah a můj život se úplně naprosto změnil. Jo, já jsem opravdu byla přes 15 let v závislosti a nebyl, kdo by mi pomohl. A tím, že jsem přišla do ten challenge a mohla se naučit žít podle Božího slova a mohla vidět ty lidi okolo sebe, tak můj život se naprosto změnil.

plní ducha zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

Nesení ovoce, David Wilkerson. Existuje část písma, která mě hluboce usvědčuje. Týká se velké a strašné zodpovědnosti, kterou žádný pravý učedník Ježíše Krista nemůže ignorovat. Ježíš řekl, já jsem ten pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla více ovoce. Jestliže kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest a uschne a budou sebrány a hozeny na oheň a schoří. Jan 15, 1 až 2 a 6. Čtu znovu a znovu tato mocná Kristova slova a nemohu uniknout jejich usvědčující moci. Jak vážné břemeno spolu se strašným, přímo zlověstným varováním tady náš Pán vyhlašuje. Duch Svatý mi vštěpuje, že je důležité porozumět těmto Ježíšovým slovům. Můj otec je vinař. Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává. Křesťanská záležitost nést ovoce není u Boha dobrovolná, nepovinná. Sleduje svůj vinný kmen a všechny naroubované větve s velkou žárlivostí a zájmem. Trpělivě čeká na větve, že ponesou ovoce. Stojí vedle, v ruce má nůž na prořezávání a milujícím pohledem sleduje nejmenší náznak poškození, nákazy nebo nemoci, které by mohlo brzdit růst. Bůh očekává ovoce od každé větve. Bez ovoce je nemožné ctít a oslavovat Boha, nebo být pravým Kristovým učedníkem. Ježíš řekl, v tom bývá oslaven můj otec, když nesete mnoho ovoce a budete moji učedníci. Jan 15, 8. Nesení ovoce má vždy co dělat s potěšováním Boha, s naplněním našeho poslání v Kristu, s tím, že jsou naše modlitby a žádosti zodpovězené. Ježíš řekl, ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a postavil jsem vás, abyste šli a přinesli ovoce, a vaše ovoce, aby zůstalo, aby vám otec dal, o cokoliv byste ho poprosili v mém jménu. Jan 15, 16. Ovoce nebo oheň. Někomu to může znít drsné, přísné a nemilující, ale pravdou zde je, že buď poneseme ovoce, nebo budeme vhozeni do ohně. Nést ovoce nebo být odřezán z vinného kmene. Nést ovoce nebo být vyhozen ven a zemřít. Učitelé falešné jistoty se mohou snažit uspokojivě vysvětlit pádná varování, která nám tu Ježíš dává. Ale já odmítám změnit jediné slovo, které tu Ježíš jasně vyřkl. Nemůžeš uniknout před Ježíšovým varováním. Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává. Někteří by chtěli zjemnit, zmírnit toto přísné sdělení přesvědčováním. Dobře, jestliže budou větve někdy odřezány z vinného kmene, pak k němu ve skutečnosti nebyly připojeny. Předstírali

že jsou v Kristu. Ale Ježíš mluví o větvích ve mně. Byli připojeny ke kmeni. Byli spoluúčastníky pravého života, který proudí ve vinném kmeni. Jalové větve bez ovoce nejsou dlouho trpěny. Není jim dovoleno zůstávat ve vinném kmeni, aniž by nesli ovoce. Jsou odřezány ne ďáblem, ale nebeským Otcem. On odřezává, on očišťuje. Ježíš viděl neplodný fík a proklel ho. A když uviděl u cesty jeden fíkovník, šel k němu, ale nenašel na něm nic než listí. Řekl mu tedy, ať se z tebe navěky už nerodí ovoce. A ten fíkovník hned uschl. Matouš 21:19. Ježíš viděl, co lidské oči nemohly vidět. Rakovinovou nákazu pod listím, nemoc pod kůrou, jak se v něm šíří moc smrti. Neproklel život proudící v tomto stromě, ale smrt, která v něm pracovala. Tohle znamenalo pro Izrael mnohem víc než jen symbolické sdělení. To je varování pro každého křesťana v každém věku církve. Ježíš řekl, že dělal jen to, co viděl, že dělá jeho Otec. A vždy činil jen vůli svého Otce. Otec viděl, že fíkovník nebylo možné pročistit, zachránit, protože nemoc již nabyla vrchu. Jeho větve byly prokleté ke smrti uvadnutím, aby skončili v ohni. Tady nám Pán opět ukazuje na vážnost nesení ovoce. Ježíš přišel, aby hledal ovoce. Tak je tomu i nyní. Náš Pán k nám denně přichází a ptá se, kde je Otcovo ovoce? Kde je víc ovoce, které máš nést pro jeho slávu? Když jsem začal poznávat, jak tato záležitost nesení ovoce vede ke střízlivosti, domlouval jsem se s Duchem Svatým. Jestliže je nesení ovoce synonymem pravého učednictví, jestliže nesení ovoce přináší slávu Bohu a mnoho ovoce dokonce ještě více slávy pro něj, jestliže být neplodný bez ovoce má za následek, že na mě vinař vezme nůž, nenést ovoce může skončit tak, že budu odřezán, vyhozen jako ratolest a ponechán, abych uschnul a duchovně zemřel. Pak chci vědět, co je tím ovocem. Chci učinit všechny změny ve svém životě, které jsou nezbytné k tomu, abych nesl ovoce. Chci odstranit každou překážku. Chci, aby mě Duch Svatý očistil od všech hříchů duchovní sněti, apatie, nákazy. Motivován strachem nebo láskou? Jsem veden strachem? Vložila do mě Ježíšova slova hrůzu? Moje odpověď je, že jsem veden jak hrůzou z Božího slova, tak jeho zaplavující láskou ke mně. Pokud znám své srdce, chci nést mnoho ovoce pro svého nebeského Otce, protože takto je Bůh oslavován a mé srdce ho touží potěšit. Chci vědět, že přináším ovoce, které ode mě chce. Chci mu přinášet radost a potěšení. Chci opravdu oslavit Otce. Ale také je ve mně hrůza a strach ze svatého Boha Otce,
který se nesmíří s nesouzeným pokrytectvím nebo fraškou. Někteří si myslí, že strach z Boha není nic víc než zdroj bázně a údivu. Je to mnohem víc než to. Izajáš měl vizi nevyslovitelné boží svatosti. Veřeje chrámových dveří se pohnuly při zvuku jeho majestátního hlasu. Serafinové nemohli ani upřít pohled na jeho hrozivou slávu. Zakryli své oči svými křídly. Přebývání v přítomnosti jeho udivující zázračné svatosti Izajáše přemohlo. Běda mě, teď zahynu. Izajáš 6:3-6. Odnesl si Izajáš z této skutečnosti pouhý pocit bázně? Ne, mnohem víc. Měl v sobě od toho dne strach a hrůzu z jeho spravedlivého a svatého soudu. Izajáš řekl, Hospodina zástupů samého posvěcujte. On budíž bázeň vaše i strach váš. Izajáš 8:13. Izajáš řekl, Slyšte slovo Hospodinovo, kteří se třesete před slovem jeho. Izajáš 66:5. Také pronášel tato Hospodinova slova. I však na toho patřím, kdo jest chudý a zkroušeného ducha a třese se před slovem mým. Izajáš 66:2. Když se v hořícím keři zjevil Bůh Mojžíšovi, Mojžíš se roztřásl a neodvažoval se podívat. Skutky 7:32. Hebrejské slovo, které je tu použité, znamená třást se strašně. Jákob měl sen, ve kterém byl žebřík dosahující nebe a boží andělé po něm vystupovali a sestupovali. Nad tím vším viděl Hospodina a slyšel, jak říká veliká zaslíbení. Když se probudil, byla jeho první slova. Vpravdě Hospodin jest na místě tomto a já jsem nevěděl. Byl přemožen strachem a řekl, jak hrozné jest místo toto. Nic jiného, jedině dům boží a tu jest brána nebeská. Genesis 28:10-17. Daniel byl muž modlitby, znal Boha intimně. Byla mu zjevena nebeská tajemství. Byl to člověk, který obrátil tvář svou ku Pánu Bohu, hleda jeho modlitbou a pokornými prosbami v postu, v žíni a popele. Daniel 9:3. Poslechni si jeho popis Boha. I modlil jsem se k Hospodinu Bohu svému a vyznávaje se, řekl jsem, prosím, Pane Bože veliký a strašný. Daniel 9:4. Anglický překlad. David řekl, Hospodin kraluje, úžasněte se národy, třeste se. Oslavujte jméno tvé veliké a hrozné, neboť svaté jest. Žalm 99:1-3. Zdůraznil jsem hrůzu a strach z Boha a třesení se před jeho slovem, protože právě tohle mizí v poslední době z církve. Když se budeme třást před jeho slovem, když se budeme skutečně obávat jeho spravedlivého soudu, když uvěříme, že Ježíš mínil právě to, co řekl, nemůžeme pustit z mysli záležitost nesení ovoce. Tato generace příliš často chápe Boha jako nějaký druh schovývavého dětinského dědečka,
jehož jediný důvod existence je chovat je jako v bavlnce, hýčkat je a žehnat jim. Vidí ho jako toho, kdo přihmouří oko nad hříchem, kdo neočekává nic víc než jejich nejlepší snahu a přehlíží jisté hříchy a co bylo, to bylo. Neexistuje takový Bůh. Bůh je milující a milosrdný, laskavý a soucitný, ale on je také svatý, navštěvuje nepravost se soudem a jestliže jeho slovo říká, že je vinařem s nožem, který pročišťuje a odřezává, raději tomu věřme. Jaké ovoce musí větve nést? Odpověď je ve Filipenským. Abyste byli naplněni ovocem spravedlnosti, které nesete skrze Ježíše Krista ke slávě a chvále Boží. 1.11. Tady nám Pavel pomáhá objasnit pasáž z Jana. Bůh se dívá na spravedlnost v jeho lidech. Svatost je ovocem, které oslavuje Otce. Jak odlišné od našeho pojetí hojnosti ovoce. Byli jsme vedeni, abychom věřili, že ovocem je úspěch, výsledky, více obrácených, větší církve, stále vzrůstající finance a nekonečná prosperita. Skutečné nesení ovoce má spíš co dělat s tím, čím jsme se setkali, než prostě to, co děláme. Bible jasně ukazuje, že mnozí budou mít velké výsledky, budou úspěšně vyhánět démony, uzdravovat nemocné, budou činit velké věci v jeho jménu. Ale jestliže v jejich srdci vládne hřích a pýcha, Bůh je vidí jako neplodné, bez ovoce. Nesu ovoce, když neexistuje nic, co by bránilo proudění Kristova života ve mně. Tohle zamýšlel Ježíš, když řekl, vy jste již čistí kvůli slovu, které jsem k vám mluvil. Jan 15.3. Říká, jelikož si věřil mému slovu, třásl se před ním, nechal ho, aby zjevilo každý skrytý hřích, vynášelo na světlo každou temnou věc, dovolil si Božímu slovu, aby tě očistilo, překážky jsou všechny pryč. Proto nebudu mít doma televizor. Ne proto, že je jeho odstranění chválihodné, ne proto, že mě jeho absence učiní svatějším, ale protože je překážkou životu, který proudí z Krista, z vinného kmene. Je nákazou, semínkem rakoviny, která by mohla přinést duchovní smrt a způsobit, že neponesu ovoce. To je také důvod, proč jsem odmítl holdovat pití, divadlu, chození na diskotéky nebo do klubů, nebo činění čehokoliv, co je z ducha tohoto světa. Je to proto, že všechny tyhle věci brání duchovnímu růstu, přinášejí smrt, jsou nebezpečné, protože by mě mohly připravit o schopnost nést spravedlivé ovoce. Někdo řekne, s touhle vší abstinencí a tím vším oddělením neskoušíte učinit sám sebe spravedlivým? Není všechna spravedlnost z Krista? Není veškeré naše snažení jako špinavé hadry? Nač se tak fanaticky moc všeho vzdávat? Proč jednoduše nedůvěřovat Bohu? Vložit svou víru do Kristovy spravedlnosti a být v něm svobodný? To je pravda. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy
pokud nezůstanete ve mně. Neboť beze mne nemůžete dělat nic. Jan 15, 4 a 5. Pravda o zůstávání v Kristu. Existuje množství pastýřů, kteří lžou svým ovcím o tom, co to znamená zůstávat v Kristu. Miliony jdou do pekla a přitom věří, že jsou v Kristu a zůstávají vírou. Je tak málo mluvení o ovoci. Tudíž je mnoho věřících přesvědčeno, že jsou-li jednou ve vinném kmeni, jsou vždycky ve vinném kmeni. Věří, že bez ohledu na to, jak zanesená a nakažená větev je, Kristův život skrze ně stále proudí a že nesou vzácné ovoce k oslavě Boha. To je nemožné. Poslouchej ho. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachoval přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. Jan 15, 10. Ježíš věrně zachovával každé přikázání svého otce. A on to nazývá zůstáváním. On to váže na poslušnost. Je úžasné, jak si dnes křesťané myslí, že mohou šťourat a vybírat si, která Kristova přikázání budou poslouchat. Když se jim nelíbí, co je přikázáno, prostě to ignorují nebo si to uspokojivě vysvětlí svou neposlušností. Já to tak nevidím. Nevěřím, že to je takto. Jestliže přijde Duch Svatý na pastora a ten přinese Boží volání ke svatosti, oddělení, sebezapření a farníkům se to nelíbí, zbalí si své peněženky, své členské karty a jdou si koupit pastora, který bude zdůrazňovat jistoty, pozitiva. Proto se dnes přes náboženství valí hrozná nákaza apatie, lhostejnosti. Jak je možné pro větev v něm, že nezůstává? Ježíš řekl, jestliže někdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest a uschne. A budou sebrány a hozeny na oheň a schoří. Jan 15, 6. Může být něco jasnějšího? Zůstávání zahrnuje odpočinek a zodpovědnost. Je možné být v něm, být naroubován na vinný kmen a nezůstávat, nemít proud života, jímž bychom nesli ovoce. Zůstávání má co činit s absolutní poslušností, Kristovým přikázáním. Protože každá větev má svobodnou vůli, má v sobě životní sílu. Větev není pasivní, musí z vinného kmene vytáhnout život. Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, Jan 15:7. Z toho vyplývá, že slovo je otcův nůž prořezávání. Jak může nějaká větev nést ovoce, jestliže ignoruje, nezná, opomíjí Hospodinovo slovo? Vidíme, jak po celé Pánově vinici vyrůstá ovoce sucha. Ďábelská hudba, cizoložství, smilstvo, holdování alkoholu, drogy, protože proces prořezávání u mnoha skončil. Boží slovo je jeho nůž, dvousečný meč. Většina křesťanů dnes nečte, nezná ani neplánuje číst Boží slovo. Tráví hodiny a hodiny sezením a upíjením usazenin špíny z televize, ale nemají čas ani touhu, aby byli vystaveni a prozkoumáni Božím slovem.
Je nemožné nést ovoce spravedlnosti bez Božího slova, které v tobě zůstává. Zanedbávání slova způsobuje neplodnost, přináší hrozné vysychání Božího lidu. Zůstávající křesťan je ten, který miluje a bojí se Boha, kdo se hrozí jeho spravedlivého soudu, kdo hladoví po slovu a třese se před mocí jeho usvědčení. Je to ten, kdo se těší z toho, že má Boží slovo, které odřezává všechny překážky, kdo se modlí, aby opravdový život a podobnost Krista v něm stále vzrůstala. A kdo víc a víc dorůstá, dospívá v poslušnosti a lásce. Strašlivé důsledky odřezání z vinného kmene. Každá větev nese další menší větvičky, další výhonky. A výhonky naopak nesou semínka stále se rozrůstajících větví. Například manželé a manželky jsou jednou větví, protože je psáno, dva budou jako jeden. Co se děje mně, ovlivňuje duchovně moji manželku, mé čtyři děti, jejich kamarády, moje vnoučata. Jsem větev, která nese břemeno, a jestliže ve mně není žádná překážka, život může plynout neomezeně ke každé větvičce, každému malému vyrážejícímu výhonku. Život produkuje život. Kdybych zanedbával Boží slovo, kdybych neposlouchal Pána ve svém každodenním chození, vyschl bych, začal bych vadnout, přešel bych ze stádia prořezávání do stavu odřezání. Moje duchovní odcizení od Boha může šířit smrt skrze všechny mé rodinné větve. Smrt produkuje smrt. Duchovní rozklad a nemoc ve mně se může šířit jako rakovina. Skrze duchovní životy všech, kdo jsou napojeni na mě. Je tragické, že ta samá věc se děje denně všude kolem nás. Služebník prochází krizí středního věku a obrací se kromě své manželky o pomoc k někomu jinému. Dopustí se cizoložství a uteče s jinou ženou. Zničí úctu a respekt, který k němu jeho milující manželka měla. Přichytí se jí hořkost a stane se duchovně chladnou a k Bohu lhostejnou. Dvě děti, pro které byl věřící tatínek tím nejzbožnějším člověkem na světě, se nyní v zoufalství obracejí k bezbožným přátelům. Duchovní smrt v taťkovi rozšířila svou zlou moc skrze celou rodinu. Shromáždění ho vylučuje a přistupuje ke stažení své duchovní stráže. Začínají pochybovat o slovu, jsou nedůvěřiví, podezírají další služebníky a nepřijímají teď zbožné výtky a domluvy. Nejenže byl služebník odřezán od proudu Kristova života ve vinném kmeni, přerušil také ten proud života, který kdysi tak volně plynul ke všem, kdo na něj byli napojeni. Nyní je služebníkem smrti, je neplodný, a jeho život již nepřináší chválu a slávu Otci. Kamkoliv se obrátí, tam je smrt a rozklad. Může činit pokání a být obnoven, ale nemůže navrátit zpět všechny ty další malé větve, které zničil. Matka sedí před svou modlou televizí, popíjí po hodinách démonické splašky. Její děti a její manžel ji nikdy nevidí, že by četla Boží slovo,
Nikdy ji neslyšeli, že by vzlikala nebo se modlila, nebo že by se v domě projevilo svědectví, že je služebnicí pána. Stává se tak vyprahlou, žije ve světě fantazie. Neustále ztrácí svou náladu a hádá se. Tajně touží opustit své manželství a uniknout veškeré zodpovědnosti. Duchovně vysychá. Vinař jí musí odříznout a předat jí modlářství. Není tu žádné ovoce, jen pustá neplodnost. Žádná podoba Krista. Ničí svůj dům, protože je služebnicí smrti. Nemá v sobě žádný proud božského života. Ucpala. Zanesla každou alej svého života. Je pro ní nemožné, aby nesla ovoce. Její děti se stávají stejné jako ona, duchovně mrtvé. Její manžel z ní nemůže táhnout žádnou duchovní sílu, vadne ve vinném kmeni a musí být odřezána. Stále ještě může činit pokání a být obnovena, ale nemůže stáhnout ducha smrti, který rozšířila po celém svém domě. Jednoho dne může vzlikat nad těmi ztracenými dušemi, může vzlikat nad svým špatným příkladem z minulosti, ale nemůže odčinit všechnu způsobenou škodu. Každý křesťan, který opravdu miluje pána, se musí zastavit a nechat toto slovo hluboko proniknout do svého vědomí. Čím více ovoce svatosti se v nás ukazuje, čím více Kristovy plnosti je v nás zjevené, čím víc myslíme nebesky, tím více Kristova života se dotkne každého, s kým jsme spojeni. Kdysi jsem viděl celý les nemocných, opálených, červy zamořených stromů. Ale tu a tam, uprostřed vší smrti, jsem viděl zelený zdravý strom, co některé z nich udrželo zelené, ačkoliv všechno kolem uvadalo. Bylo to hojné doplňování života. Život přemohl smrt. Každý červ, který útočil na listy, byl odpuzen mocí života. V zelených stromech nebylo nic smrtelného. Nebylo tu místo pro nemoc, která by se přichytila. Chci být stejný, zelený, plný jeho života. Chci nést ovoce, kanál života pro každého v mém okruhu služby a vlivu. Slovo říká, a vaše ovoce, aby zůstalo. To znamená, že můžeš stále přinášet úrodu. Zůstaneš v proudu Kristova života, beze všech překážek. To také znamená, že všichni, kdo jsou s tebou, budou stále růst v Kristu.

Poslouchali jste kázání Davida Wilkersona. Budeme rádi, když nám napíšete vaše osobní svědectví nebo zkušenost s Pánem Ježíšem. Psát nám můžete na e-mail redakcia@radiopokoj.sk. Těšíme se na další střetnutí s vámi při poslechu Rádia Pokoj.

Hospodin je tvoj ochranca. Hospodin ti je záštitou po pravici. Slnko ti cez deň neublíži, ani mesiac v noci. Hospodin ťa chráni pred každým zlom. On ti chráni život. Hospodin bude chrániť tvoj odchod

Žalm 86, 10. verš. Protože jsi veliký a konáš divy, ty jediný jsi Bůh. Bylo mi 24 let, do té doby v naší rodině, ani v mém okolí, kromě fascinace východním náboženstvím, jsme byli vlastně všichni vírou nedotčení. Žili jsme bez Boha, žili jsme bez víry. Mysleli jsme si, že jediné, co potřebujeme, je zdraví, peníze, štěstí a většina těch věcí, co se přeje, když máte narozeniny. Do té doby jsem si myslel, že skutečně nic víc nepotřebuju, než úspěch v podnikání. Rodiče měli malinkou firmičku, já jsem měl malinkou firmičku, pak jsem způsobil veliké dluhy a do doby, než jsem začal mít zkušenosti, sice ne s vážnými, těžkými, závažnými drogami, ale s malými drogami, tak jsem si myslel, že tak jako většina ostatních lidí, že mi něco v životě chybí. Nevěděl jsem, co nebo kdo to je, ale zrovna tak jako většina lidí okolo nás, jsem tušil, že nad námi někdo nebo něco je větší, silnější, něco, co nás převyšuje. A dokonce jsem se fascinován matematikou pokoušel vypočítat, jestli je Bůh. A sestavil jsem rovnici, na základě který jsem zjistil, že musí být Bůh. A stejně jsem se s ním nesetkal. A i s tím vědomím toho, že někdo nebo něco nad námi je, tak jsem se mu nedokázal ani přiblížit. A čím víc jsem se o to snažil, tím víc jsem zjišťoval, jak jsem sám. A i přesto, že jsem si myslel, že mám relativně dobrý život a že nikomu neubližuju a že v podstatě nejsem hříšný a tudíž nepotřebuji Boha, tak jsem se v jednu chvíli dostal do bodu, kdy jsem po jednom setkání, kde kamarádi namíchali něco do cigarety a dali jsme si něco hroznýho. Došel jsem večer domů, možná, že jsem mohl mít i halucinace, ale v jednu chvíli jsem seděl v křesle a čekal jsem, že přijde smrt. Nemohl jsem dýchat, nemohl jsem se hýbat. Měl jsem jenom vědomí toho, že mi můj život nejenom utíká skrz prsty, tak jak se to většinou ve světě říká, když se lidi ohlédnou za svým prázdným životem, ale věděl jsem, že já si můžu počítat minuty, že tak, jak se nemůžu hýbat, tak v jednu chvíli se pravděpodobně přestane hýbat i moje srdce jako sval. Stejně tak, jako se nemohly hýbat moje ruce jako jiné svaly. A oči a ústa. A to poslední, nad čím jsem přemýšlel, bylo to, jaký jsem žil život. Jak náhle všechny plány v podnikání, jak náhle všechny proježděný auta a vysněný, který si ještě koupím, jak náhle dům a všechno, co tak nějak v životě člověk by chtěl mít, je zbytečný. A bylo to prázdný a dovedlo mě to do bodu, kdy už se můžu dívat jen zpět. Jedna z posledních myšlenek, kterou si uvědomuju, nebo na kterou si vzpomínám, kterou si pamatuju, byla myšlenka, že jestli je Bůh, tak bych to chtěl zjistit. Jestli to přežiju, jestli se ještě někdy probudím, protože jsem cítil, jak už přestávám vnímat, tak jsem si říkal, jestli tohleto půjde ještě někam dál, tak bych chtěl zjistit, jak to s tím Bohem je. Myslím si, že dál už nebylo nic. Byla jenom tma. A přestože vím, že jsem se domů dostal někdy okolo 11. hodiny a byla tma, byl večer, a to paradoxně nejenom ten skutečný, ale i ten duchovní, i ten lidský,
Přišlo mi, že uběhla nějaká chvilka a otevřel jsem oči, bylo světlo, proti mně byly hodiny, na nich byly asi 4 odpoledne druhého dne a mě probudilo klepání na dveře. Do opravdické dveře, tentokrát to ještě nebyly ty dveře toho srdce, tak jak se pán Ježíš připodobňuje běžně k tomu, kdo klepe na naše dveře, na dveře našeho srdce. Já jsem úplně v klidu vstal, jako kdyby se nic nestalo, s vědomím toho, že jsem si vzpomněl na to, co se mi honilo jako poslední myšlenky hlavou. Otevřel jsem dveře a tam stál dnes můj bratr Honza Žuha. A první slova, první myšlenka byla o tom, Jiří, já jsem uvěřil v Boha. Když si dávno jsem tě podved, půjčil jsem si peníze na to, abych se mohl koupit drogy. Teď jsem uvěřil, Bůh mě uzdravil. Já vůbec netuším, proč za tebou mám jít. Nemám ty peníze, abych tě vrátil, ale přišel jsem ti to říct. Já jsem se nezmohl na slovo, skoro mi vyhrkly slzy, protože jsem si vzpomněl na ty moje poslední myšlenky, kdy jsem si říkal, jestli je Bůh, tak bych to chtěl zjistit, jak to je. A najednou za mými dveřmi stál někdo, kdo mi o Bohu přišel říct. Přišlo mi to jako, že přestože jsem žil v životě, ve kterém jsem vyznával náhody, tak jsem si říkal, že tohle náhoda být nemůže. A přišlo mi, že mi Bůh dal šanci zjistit, jak to s ním je. Měl jsem spoustu otázek, zabral jsem ho takovým množstvím otázek, že dělal, hele, na to já ti nejsem schopný odpovídat, já ti nestíhám, ale víš, pojď, je takový společenství, kde se scházíme a tam se o Bohu mluví, tam určitě ti někdo odpoví, tam přijď k nám. A tak jsem přišel. A poznal jsem tam svoji ženu a za pár měsíců jsme plánovali svatbu. Dnes musím říct, chvála Bohu, tu ženu, kterou jsem tam potkal, mám za manželku a jsme spolu a z mého úhlu pohledu jsme šťastní. Doufám, že je to tak oboustranné. Mohl bych vám vyprávět o tom, jak se můj život od doby, kdy jsem uvěřil, změnil. Mohl bych vám vyprávět o tom, jaký jsem možná žil skvělý život předtím, než jsem uvěřil. A těsně předtím, než jsem odjel dnes za vámi, tak jsem si pustil jednu úžasnou chválu. A motto té chvály bylo o tom, že pro tebe chci žít, pane Ježíši. Ty jsi důvod, proč zpívám. A přestože mě jsou zatím noty velmi skryty a jsou to pro mě značky, které co si znamenají a jednou je možná pochopím, domluval jsem se s dcerou Tereskou, že mi je vysvětlí a jednou možná budu zpívat jako člověk. Možná jako zpěvák. A budu chválit pána tak, že budu zpívat tak jako ostatní podle not a nebudu muset odezírat a nebudu muset vymýšlet si vlastní melodie a přizpůsobovat je těm ostatním. Tak už teď vím, že pán Ježíš je ten důvod, proč chci zpívat, proč se chci zlepšovat, proč chci být lepší a přestože vím, že rozhodně dobrý nejsem, tak vím, že pán Ježíš dobrý je. A vím, že určitě, přestože ví, jací jsme všichni, a to zejména v těch oblastech, které jsou ostatním skrytý, ať už v tom dobrým, nebo v tom, s čím se běžně člověk nechlubí, tak vím, že on si nás vybral nejenom jako první, ale vybral si nás proto, abychom my ho mohli milovat. Abychom jemu, pánu Ježíši, mohli vydávat svůj život. A to nejenom jako sousled nějakých vzpomínek, ale především jako život, který právě teď v tuhle chvíli žiji a chci žít. Jako rozhodnutí jít za ním, oslavovat ho. A to nejenom povídáním, frázemi, ale především životem, který mnohdy není o slovech, ale o postojích, o tom, že ostatní na nás vidí, jak přemýšlíme. A přestože nám mnohdy vůbec přesně nerozumí, tak věřím, že má smysl pro Ježíše žít tak, aby byl
každým naším slovem, skutkem, činem, tím, čím jsme, aby byl oslavován. Moje svědectví bych ukončil tím, že probíhá. A chtěl bych, aby trvalo až do chvíle, než se s ním budu moct setkat. A

všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluj se však nad kým se smiluji a slituj se nad kým se slituji. Hle, u mne je místo. Postav se na skálu. Až tudy půjde moje sláva, postavím tě do skalní rozsedliny a zakryj tě svou dlaní, dokud nepřejdu. Až dlaň odtáhnu, spatříš mě ze zadu, ale mou tvář nespatří nikdo.

Boh nám je útočišťom a silou, osvedčenou pomocou v súžení. Preto sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy rútili sa doprostred mora. Hospodín zástupov je s nami, prepevným hradom je nám Boh.

Bohaté já. Matouš 19. kapitola, 16. až 22. verš. Tak si tak přemýšlím, na co byl ten mladík nejvíce bohatý? K čemu byl tak přikovaný, že se nemohl pohnout z místa a jít za Ježíšem? Zkusím to hned doplnit do toho textu, jak by se to dalo přečíst, aby to bylo jasnější. Áhle, kdo si já? K němu přišel a zeptal se ho. Mistře, co mám dobrého udělat já, abych získal já věčný život? Já. On mu řekl, proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý. A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání. Otázal se ho, která? Ježíš odpověděl, nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe. Mladík mu na to řekl, to jsem všechno od mládí dodržoval, já. Co mi já ještě schází? Ježíš mu odpověděl, chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým a potom budeš mít poklad v nebi a přijď a následuj mě. Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť já měl mnoho majetku. Ještěže jinde je napsané v evangeliu, že na něj Ježíš s láskou pohleděl. A to je jeden z největších zázraků, obzvláště při nás bratrech, že to velké já se nepřenese do toho nového života s Bohem a do služby jemu. A středem je potom Pán Ježíš. Okolo něho se všechno odehrává a velké já se upozadí. Kdyby se ten mladík stal učedníkem a apoštolem, asi bychom se dozvěděli, jak to občas prosakuje na povrch při podobných svědectvích, jak já chodil s Bohem, jak já chodil s Ježíšem, skrze já se děli mocné činy ve jménu Ježíš s malým j. A pak se já pokořoval a posvěcoval, aby nebyl velký, ale pokorný, jak já se pokoušel nebýt středem pozornosti, ale moc mu to nešlo, protože já potom toužilo jako vosa po medu. Kdo ví, jestli se já oženil? To by musel mít doma stělesněnou svatost, aby ho unesla, když jí já říkal, jak já tě mám rád a co všechno pro ní udělá. Kdo ví, zda si za ty velké majetky já nekoupil velké zrcadlo, aby se v něm vzhlížel v tom svém já. Kdo ví, zda se já někdy pak dokázal ztratit pro Ježíše a pro lidi. A začal se psát, s malým, jo? Tak to já nevím. A nebo ještě to já nevím?

Zapomeň na bolest, vše, co bylo. Jen já vím, co tě tak poranilo. Tvé rány uzdravím,

Drahomíra Polóniová, Staviam v nebi dom. Zlato, striebro, seno, slama, Staviam v nebi

ten, kdo se stará. 1. Timoteovi, 3. kapitola, 1. až 3. verš. Věrohodné je to slovo, kdo chce být biskupem, a tady je potřeba si říct, co to vlastně znamená, z řeckého episkopos, ochránce, to je zodpovědný, starší, ten, kdo se o někoho stará, a přitom je potřeba odhlédnout od všech dějinných deformací té vysoké čepice, co se v ní těžko prochází dveřmi, a ohnout k nohám chudáka, který potřebuje pomoci, se už vůbec nedá. Potom karikatury toho Mikuláše, který byl ve skutečnosti tím, kdo tajně bez té čepice a berly sehnal peníze a hodil je oknem otci, který měl svoje dcery prodat do otroctví, protože schudl. A pak té podivné berly, která má naznačovat pastýřskou hůl, aby bránila ovce před vlky a přitahovala ty nemocné a ztracené a zůstat u toho významu. Ten, kdo se stará, ochraňuje a cítí tu zodpovědnost za druhé a tomu cíli podřídí postupně všechno ve svém životě, tak ten touží po krásném úkolu. Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, ne pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný. Tak vezmi jednu věc po druhé, zvláště ty vztahové požadavky, které jsou potřeba, když přijdou rozkoly a ten zlý rozhází vztahy, tak v něm musí být něco, co spojuje a ještě více to nevyhrotí. A taky nikde jinde není tak vidět, že by nějaký dar se vázal na charakter a bez něj není ten dar pastýřské služby v moci. K tomu jeden příběh, který vydá za hodinový výklad. Matka se ptá synu, proč jsou otrhaní, špinaví, jeden má na hlavě bouly a druhý monokl pod okem. Víš, mami, my jsme se dohadovali, kdo z nás je pokornější a poslušnější a nedošlo ke shodě, tak jsem ho praštil a on mi to vrátil. No a pak už se to jenom asi 10krát opakovalo, na to povídá ten druhý. Moudrá matka se zeptala, a přišli jste tedy na to, kdo z vás je pokornější a poslušnější? A bylo ticho. A tak ta moudrá matka řekla, tak ty se postaráš o něj a on o tebe. Vzájemně si to ošetříte, vyperete si šaty a jeden druhému udělá večeři. A odešla se modlit do zahrady, aby zatoužili po tom krásném úkolu starat se a chránit jeden druhého.

Pán položí jarmo, robí to preto, aby sme našli v jeho nosení pokoj. Pracujme skrze vieru na tom, aby sme vkročili do Božieho pokoja, zdajme sa seba uspokojenia a klamného pokoja lenivosti. Ježiš Kristus sám je dokonalý pokoj a aj my v ňom nájdeme dokonalý pokoj.

Byli to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal. Ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce. Každý z nás se dal svou cestou. Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.